běda spor. Nevrožíme šony mechalázi a tromi to skalpázi o vokto vrakatour. Trecha, trecha, mavrovú chajvúri, spase, spase, to pagos mi o rekor. Talmerixis gato de birazi a tromi to skalpázi